0: Den transatlantiska slavhandeln är ett mörkt och smärtsamt kapitel i mänsklighetens historia. Under mer än 400 år föll över 15 miljoner människor offer för slaveriet. Den transatlantiska slavhandeln var en triangelhandel mellan Europa, Västafrika och Amerika. Och trots att slaveriet avskaffades i början av 1800-talet lever vi fortfarande med dess konsekvenser. De rasistiska ideologier som användes för att rättfärdiga och vidmakthålla slavhandel ger än idag upphov till diskriminering.
1: I det här avsnittet hedrar vi minnet av slaveriets offer och lär oss mer om hur detta mörka kapitel i vår historia påverkar dagens samhälle. Vi börjar med att resa tillbaka i tiden. Under 1700-talet var Haiti en fransk koloni i hjärtat av Karibien. Där levde förslavade människor från framförallt Västafrika under fruktansvärda förhållanden. De tvingades arbeta från tidig morgon till sen kväll, trots skador, sjukdomar, våld och utbredd hunger. Under den här tiden hade den franska revolutionens ideal, frihet, jämlikhet och broderskap tänt det haitiska folkets hopp om självständighet. Men rivaliserande kolonialmakter som Spanien och Storbritannien hade samtidigt gjort ön till ett slagfält för egennyttiga allianser. Mitt i detta tumult trädde den tidigare förslavade mannen Toussaint Louverture fram som en ledargestalt och lyckades mobilisera sina landsmän i den revolution som bröt ut 1791. Revolutionen lyckades till slut och 1804 utropade det haitiska folket sin självständighet från Frankrike. Därmed blev Haiti det första landet att grundas av människor som tidigare varit förslavade. Den här historiska händelsen satte inte bara punkt för slaveriet i Haiti. Den gav också ringar på vattnet långt utanför ön. I slutändan bidrog den haitiska revolutionen till att den transatlantiska slavhandeln avskaffades för gott.
0: Vi reser nu tillbaka till vår egen tid. Varje år den 25 mars uppmärksammar vi den internationella FN-dagen till minne av slaveriets offer. Den här dagen påminner oss om slaveriets illdåd och hedrar dem som led och miste sina liv till följd av den grymma slavhandeln. Men den ger också tillfälle att öka unga människors medvetenhet om farorna med rasism och fördomar. Så här sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoner afrikanska barn, kvinnor och män rycktes loss från sina familjer och hemländer för att köpas bort över Atlanten. Deras samhällen förstördes, deras kroppar blev till handelsvaror. Deras mänsklighet förnekades. Slaveriets historia är en berättelse om lidande och grymhet som visar oss människor från vår sämsta sida. Men det är också en berättelse om några av de modigaste och mest beundransvärda ibland oss. Från de förslavade som trots till synes oöverstigliga hinder lyckades göra uppror till förkämparna för slaveriets avskaffande som vågade protestera mot grymheterna. Trots detta har vi inte lyckats göra oss av med arvet från den transatlantiska slavhandeln. Vi kan se direkta samband mellan alla hundratals år av kolonial exploatering och dagens sociala och ekonomiska ojämlikhet och de rasistiska schablonbilder som en gång spreds för att bortförklara den omänskliga slavhandeln går igen i dagens hatfulla vitmaktretorik. Vi bär alla ett ansvar för att bekämpa slaveriets rasistiska arv.
1: Utbildning är en viktig del i kampen mot rasism och fördomar. Därför lägger FN extra stor vikt vid initiativ för att utbilda kommande generationer om slaveriets orsaker och konsekvenser, med särskilt fokus på lärdomar från det här smärtsamma kapitlet av vår historia. Det är till exempel jätteviktigt att vi lär oss använda rätt ord och uttryck. Historiker har på senare år bytt ut ordet slav mot förslavad, De gör det för att betona de förslavades mänsklighet som man försökte ta ifrån dem under den grymma slavhandeln. UNESCOs projekt Roots of Enslaved Peoples, som lanserades 1994, och FNs internationella dag till minne av slaveriets offer är initiativ som ska öka medvetenheten om vår historia och om konsekvenserna av den transatlantiska slavhandeln och slaveriet i stort.
0: Under FNs internationella decennium för människor med afrikanskt ursprung 2015-2024 har vi uppmärksammat hur svarta drabbas av bland annat systematisk rasism och diskriminering. Vi kommer även i fortsättningen att jobba för att öka respekten för mänskliga rättigheter, lyfta fram allt det som människor med afrikanskt ursprung bidrar med och stärka lagstiftningen i kampen mot rasismen.
1: I juni 2020 blev Europaparlamentet den första internationella institutionen att erkänna den transatlantiska slavhandeln och slaveri som brott mot mänskligheten. I en resolution som godkändes med bred majoritet uppmanade ledamöterna EU:s institutioner och medlemsländerna att officiellt erkänna de historiska orättvisor och de brott mot mänskligheten som begåtts mot svarta människor. Ledamöterna underströk också vikten av utbildning och ville bland annat inkludera de svartas historia i skolans läroplaner. Den 25 mars varje år arrangeras dessutom Anti-Racism and Diversity Week av Europeiska antirasistiska nätverket i samarbete med EU-parlamentarikerna och EU-kommissionen. Evenemanget ska bland annat ge de förslavades ättlingar ekonomisk, sociokulturell och psykologisk upprättelse. Slaveriets historia och dess rasistiska arv påverkar oss än idag. Det är viktigt att minnas vår historia och revolutionärer som Toussaint Louverture, som ledde kampen mot slaveriet i Haiti. Genom utbildning och samarbete, såväl på EU-nivå som internationellt, bekämpar vi rasism, ökar medvetenheten, jobbar för jämlikhet och skapar ett mer inkluderande och rättvist samhälle för alla.
0: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Poslanci a poslankyně zvolení do Evropského parlamentu v něm mohou zastávat různé funkce. Mohou například parlamentu předsedat, mohou se připojit k jeho výborům nebo se stát pozorovatelem či pozorovatelkou. To je pozice, o které se moc nemluví, není ale o nic méně důležitá než kterákoliv jiná. V této epizodě se blíže podíváme na to, co být pozorovatelem vlastně obnáší. Kdo se jí může stát, jaké má povinnosti a jak vůbec jeho práce vypadá. Volby jsou základem fungující demokracie. Pozorování nebo také monitorování voleb je způsob, jak zajistit, aby volby byly spravedlivé, svobodné a demokratické. Evropský parlament v tomto procesu hraje důležitou roli, neboť k pozorování voleb v nejrůznějších zemích vysílá své vlastní delegace. Tedy samozřejmě, pokud jej o to orgány dané země požádají. Volby v zemích mimo Unii takto Evropský parlament pozoruje už od roku 1994. Pokud jej nějaká země o monitorování svých voleb požádá, vypraví parlament delegaci na takzvanou mezinárodní volební pozorovatelskou misi. Na té jeho pozorovatelé úzce spolupracují se zástupci Evropské rady, Evropské komise a dalších mezinárodních institucí. Za posledních 20 let vypravil přes 200 takových delegací do zhruba 75 zemí. V současnosti se nějaké volební pozorovatelské mise někde ve světě účastní až 12krát do roka. Delegace parlamentu se zpravidla připojují k již probíhající dlouhodobější misi vedené buď Evropskou unií nebo Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu hrají na těchto misích zásadní úlohu. Každou z nich vede poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu, kterého nebo kterou předtím jmenoval místopředseda či místopředsedkyně Evropské komise vrchním pozorovatelem, respektive vrchní pozorovatelkou. Parlamentní delegaci většinou tvoří 7 poslanců nebo poslankyň z různých politických skupin. V zemi, v níž se konají volby, zpravidla stráví 4 až 5 dní, během nichž se setkávají se zástupci místních úřadů, politických stran a neziskových organizací, ale také s dalšími pozorovateli. V průběhu samotných voleb pak sledují otevírání a zavírání hlasovacích místností, hlasování jako takové a také sčítání hlasů ve volebních místnostech jinde. Účastní se rovněž tiskové konference, na níž představují svá předběžná zjištění. Co by poslanci sami na vlastní kůži zažili, jaké to je ucházet se o veřejnou funkci a vědí, jaké výzvy se s volbami pojí. Celé situaci tak velmi dobře rozumí a monitorování voleb je tak o to efektivnější. Svou přítomností navíc pozorovatelskou misi zviditelňují a dodávají jí legitimitu. Poslanci se na misi přirozeně řídí přísným etickým kodexem. Nesmí být ve střetu zájmů a nesmí nijak zasahovat do procesu voleb ani se nijak vyjadřovat ke kandidátům a politickým záležitostem. Během volební pozorovatelské mise EU v Zimbabwe v roce 2023 se tak například ukázalo, že tamní právní rámec sice představuje adekvátní základ, na kterém lze uspořádat volby tak, aby splňovaly mezinárodní standardy. Ovšem praxe pokulhává. Volby nebyly zcela férové a provázela je atmosféra strachu. Podle bývalého europoslance a tehdejšího vrchního pozorovatele Fabia Massima Castalda sice zimbabské vládní orgány slíbily mezinárodní delegaci k volbám přístup. Ta ale ve skutečnosti narazila na řadu překážek. Ukázalo se, že aby země splnila regionální a mezinárodní volební standardy, musí ještě hodně věcí zlepšit. Na tomto příkladu je vidět, že volební pozorovatelské mise Evropského parlamentu ve světě významně pomáhají podporovat demokracii. Jejich smyslem je především pomoci zemím uspořádat spravedlivé, svobodné a demokratické volby, přičemž za tím účelem nabízejí analýzu místního volebního procesu a jeho nezávislé a nezaujaté posouzení. Pokud vás zajímá, jak fungují další důležití aktéři v parlamentu, které jsme v tomto dílu zmínili, jako je předseda parlamentu, místopředsedové nebo třeba výbory, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Schutz für die Kinder der Ukraine. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat eine enorme Fluchtbewegung ausgelöst. Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen, vor allem Frauen und Kinder. Sie suchen Schutz in Nachbarstaaten, wo die Weltgemeinschaft tatkräftige Unterstützung leistet. Doch die humanitäre Lage wird immer schlechter. Die Europäische Union setzt alles daran, die Flüchtenden und insbesondere diejenigen zu schützen, die am meisten Schutz brauchen. In diesem Podcast erfahren Sie mehr darüber. Anfang 2022 hatte die Ukraine rund 43 Millionen Einwohner. 7,5 Millionen davon waren jünger als 18 Jahre. In den ersten 6 Wochen nach Kriegsausbruch verließ jeder Zehnte das Land. Nach Angaben von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sind 90% der Flüchtenden Frauen und Kinder. Seit dem 24. Februar herrscht in der Ukraine Krieg. Für die Kinder im Land ist das katastrophal. Sie sind stark gefährdet, körperlichen und seelischen Schaden zu nehmen. Viele Kinder sitzen immer noch in Kriegsgebieten fest. Die russischen Streitkräfte greifen Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Orte an, an denen die Zivilbevölkerung Schutz sucht. Viele Kinder und ihre Familien sind ständig gefährdet, verletzt oder gar getötet zu werden. Doch auch wenn sie auf den ersten Blick unbeschadet davonkommen, bei all der Gewalt, die sie sehen und erleben müssen, werden viele von ihnen schwere Traumata davontragen. Noch dazu fehlt es vielerorts an Nahrungsmitteln und sauberem Wasser. Auch eine angemessene Gesundheitsversorgung ist oft nicht möglich und zur Schule gehen können viele Kinder schon lange nicht mehr. 2,5 Millionen Kinder mussten als sogenannte Binnenvertriebene in andere Regionen der Ukraine fliehen. Nach Schätzungen der UNICEF sind bereits 2 Millionen Kinder vor dem Krieg in der Ukraine ins Ausland geflohen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen warnt, diese Kinder sind besonders gefährdet, Opfer von Gewalt und Missbrauch zu werden. Sie laufen zum Beispiel Gefahr, in die Hände von Menschenhändlern oder Schleusern zu geraten. Auch illegale Adoptionen sind der UNICEF zufolge ein großes Problem. Vor allem vertriebenen Mädchen droht häufig geschlechtsspezifische Gewalt. Außerdem sind viele Kinder ohne ihre Eltern allein auf der Flucht. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Einige wurden unterwegs von ihren Familien getrennt, andere lebten in betreuten Heimen oder Internaten, als die russischen Truppen einmarschierten. Die psychischen Folgen des Kriegs sind für die Kinder meist gravierend. Ylva Johansson, die in der Europäischen Kommission für Inneres zuständig ist, ist darüber besorgt.
5: Meine Dienststelle entwickelt derzeit Standardverfahren für die Überstellung unbegleiteter Minderjähriger von einem Mitgliedstaat in den anderen. Bei der Registrierung, Umsiedlung und Überstellung von Kindern müssen wir uns immer vor Augen halten. Es sind Kinder. Ihr Wohlergehen muss für uns an erster Stelle stehen. Europol trägt Informationen zusammen und koordiniert die polizeiliche Zusammenarbeit. Es überwacht im Internet Aktivitäten von mutmaßlichen Menschenhändlern und Personen, die versuchen, deren Opfer auszunutzen.
4: Die EU setzt sich für die vom Krieg betroffene Zivilbevölkerung ein. Zum Beispiel hilft sie mit ihren Soforthilfeprogrammen bei der Versorgung der Menschen an den EU-Außengrenzen. Die Europäische Kommission hat außerdem operative Leitlinien ausgearbeitet. Darin betont sie, dass der Schutz von Flüchtlingskindern aus der Ukraine absolute Priorität hat. Die EU muss dafür sorgen, dass die besonderen Bedürfnisse und die Rechte von Kindern auf keinen Fall zu kurz kommen. Nach der Bombardierung der Geburtsklinik in Mariupol rief die Kommission außerdem nachdrücklich zum Schutz ukrainischer Kinder auf. Sie forderte sichere humanitäre Korridore, damit man diejenigen evakuieren kann, die am meisten Schutz brauchen. Anfang März nahm der Rat den Beschluss der Kommission einstimmig an, die Richtlinie über vorübergehenden Schutz zu aktivieren. Zum ersten Mal seit ihrer Einführung im Jahr 2001. Diese Richtlinie garantiert Flüchtlingen aus der Ukraine, dass sie sich in der EU aufhalten dürfen, und zwar für mindestens ein Jahr. Diese Erlaubnis kann bei Bedarf noch einmal um 2 Jahre verlängert werden. Die EU und ihre Nachbarstaaten wollen geflüchteten Kindern unbedingt Zugang zu Bildung verschaffen. Dazu vereinfachen sie die entsprechenden Verfahren. Außerdem ermöglichen sie kostenlose Kinderbetreuung und bemühen sich um die Integration der Kinder. Dubravka Šuica, die in der Kommission für Demokratie und Demografie zuständig ist, drückt es so aus.
5: Der sofortige Schutz der Kinder hat für uns oberste Priorität. Die Kommission hat konkrete Maßnahmen festgelegt, damit die Europäische Union und die Mitgliedstaaten diese Kinder schützen können. Sie sollen Rechte und Dienstleistungen ohne Benachteiligung wahrnehmen können.
4: Die EU will ukrainische Kinder noch auf eine andere Weise schützen. Mit der Europäischen Garantie für Kinder. Diese Garantie wurde 2021 eingeführt. Sie soll Armut und soziale Ausgrenzung verhindern und eindämmen, indem sie Kindern kostenlosen und effektiven Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung garantiert. Die Kinder der Ukraine standen auch bei der April-Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mittelpunkt. In einer Entschließung vom 7. April forderten die Abgeordneten Soforthilfe für Kinder, die in andere Regionen der Ukraine fliehen mussten oder in Kriegsgebieten eingeschlossen sind. Sichere Durchgangsrouten und humanitäre Korridore für Kinder auf der Flucht seien nötig, egal ob die Kinder mit ihren Familien fliehen oder ganz alleine sind. Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch, so das Parlament weiter. Die Mitgliedstaaten müssen die nötigen Vorkehrungen treffen. Sie müssen Kinder vor Menschenhändlern und Entführern schützen. Und sie müssen denen, die Gewalt ausgesetzt waren und traumatisiert sind, Unterstützung bieten. Wir sind Zeugen einer der größten und rasantesten Massenvertreibungen von Kindern seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Folgen werden auch für kommende Generationen spürbar sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website des Europäischen Parlaments.
6: Σκεφτείτε τα μέρη που θυμάστε περισσότερο από τα ταξίδια σας. Συχνά δεν είναι μόνο τα μουσεία ή τα θέατρα που μένουν στη μνήμη μας, αλλά και η μουσική που ακούσαμε στο δρόμο, το φεστιβάλ που ανακαλύψαμε τυχαία ή η ενέργεια που νιώσαμε σε μια μικρή πλατεία. Σε όλη την Ευρώπη, ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας των πόλεων και των περιφερειών. Τα φεστιβάλ, οι τοπικές συναυλίες και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πόλεων. Αυτή ακριβώς η ιδέα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο γνωστές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1985 με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, τότε Υπουργού Πολιτισμού, και του Γάλλου ομολόγου της, Ζακ Λάγκ. Το όραμά τους ήταν απλό αλλά ισχυρό και βασιζόταν στην ιδέα ότι ο πολιτισμός μπορεί να φέρει τους Ευρωπαίους πιο κοντά. Πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ανακηρύχθηκε η Αθήνα το 1985. Από τότε, περισσότερες από 70 πόλεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει τον τίτλο. Εκτός από την Αθήνα, τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης έχουν λάβει και η Θεσσαλονίκη το 1997, η Πάτρα το 2006 και η Πάφος το 2017. Η ιδέα είναι απλή. Κάθε χρόνο, επιλεγμένες πόλεις έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πολιτιστική τους ζωή στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς μπορεί λοιπόν μια πόλη να ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης? Η διαδικασία ξεκινά 6 χρόνια νωρίτερα. Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει ποιες χώρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Στη συνέχεια, ορισμένες πόλεις στις χώρες αυτές υποβάλλουν αίτηση παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα. Μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων εξετάζει τις αιτήσεις και επιλέγει μία πόλη ανά χώρα. Έπειτα, επιλέγονται 2 και μερικές φορές 3 πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οι πόλεις επιλέγονται με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η ποιότητα του πολιτιστικού τους προγράμματος, η ικανότητά τους να το υλοποιήσουν και τα μακροπρόθεσμα ωφέλη που μπορεί να έχει ο τίτλος για την πόλη και τους κατοίκους της. Το μέγεθος δεν παίζει ρόλο στην επιλογή. Πόλεις με λιγότερους από 100.000 κατοίκους έχουν λάβει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, όπως η Ματέρα στην Ιταλία, το Γκάλουεϊ στην Ιρλανδία και το Τάρτο στην Εστονία. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η ανθρώπινη, οικονομική και πολιτιστική πόρη μιας πόλης, αλλά και οι ευκαιρίες που προσφέρει στους κατοίκους της να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή. Μόλις επιλεγούν, οι πόλεις έχουν στη διάθεσή τους 4 χρόνια για να προετοιμαστούν. Σε αυτό το διάστημα δημιουργούνται συνεργασίες, σχεδιάζονται εκδηλώσεις και οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Έτσι, αν ζείτε σε μια υποψήφια πόλη, δεν είστε απλώς θεατές. Μπορείτε να γίνετε κομμάτι της ιστορίας της. Η ανάδειξη σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης συνεπάγεται επίσης και συγκεκριμένη υποστήριξη. Οι πόλεις λαμβάνουν το βραβείο Μελίνα Μερκούρη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν και σε άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, το οποίο υποστηρίζει τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Ωστόσο, η αξία του τίτλου υπερβαίνει κατά πολύ την οικονομική υποστήριξη. Για πολλές πόλεις, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν τη διεθνή τους εικόνα, να αναβαθμίσουν γειτονιές και δημόσιους χώρους και να δώσουν νέα όθηση στον τουρισμό. Και το σημαντικότερο είναι ότι τα ωφέλη δεν σταματούν στο τέλος της χρονιάς. Ας δούμε για παράδειγμα τη Μασαλία Προβυγγία, που ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013. Εκείνη τη χρονιά, η πόλη πέτυχε νέο ρεκόρ, προσελκύοντας 11 εκατομμύρια τουρίστες, γεγονός που ενίσχυσε θεαματικά την προβολή της σε διεθνές επίπεδο. Όμως, ο αντίκτυπος δεν περιορίστηκε μόνο στον τουρισμό. Η Μασαλία αξιοποίησε τον τίτλο για να μεταμορφώσει τον αστικό της ιστό. Αναβάθμισε δημόσιους χώρους όπως την παραλιακή της ζώνη, δημιούργησε νέους πολιτιστικούς χώρους και έφερε πιο κοντά διαφορετικές γειτονιές μέσα από τον πολιτισμό. Πολλοί από αυτούς τους χώρους εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα και συνεχίζουν να προσελκύουν τόσο κατοίκους όσο και επισκέπτες. Τα προγράμματα που σχεδιάζουν οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης αναδεικνύουν τα στοιχεία που ενώνουν τους Ευρωπαίους, αλλά ταυτόχρονα τιμούν και τη μοναδικότητα κάθε πόλης. Δεν πρόκειται για ένα όραμα με τοπικό μόνο χαρακτήρα. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να συνεργαστούν και με γειτονικές περιοχές, ωστόσο μία πόλη αναλαμβάνει πάντοτε τον κεντρικό ρόλο και τη συνολική ευθύνη του προγράμματος. Ένα ιδιαίτερα συμβολικό παράδειγμα αποτελεί η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2025, η Νόβα Γκόριτσα στη Σλοβενία. Συνεργάστηκε στενά με τη γειτονική Γκορίτσια στην Ιταλία και για πρώτη φορά δύο πόλεις σε δύο διαφορετικές χώρες μοιράστηκαν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Οι δύο πόλεις αξιοποίησαν την ευκαιρία για να φέρουν πιο κοντά κοινότητες στην Ιταλία και τη Σλοβενία. Σε ομιλία που δημοσιοποιήθηκε από την Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα τίμησε την περίσταση με τα εξής λόγια. Μαζί με το Χέμνιτς στη Γερμανία, η Νόβα Γκόριτσα επιλέχθηκε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2025 και η σλοβενική αυτή πόλη, μαζί με την αδελφή πόλη της, την Γκορίτσια, αποφάσισαν να αναλάβουν μια πρόκληση, να προσφέρουν μια διασυνοριακή πολιτιστική εμπειρία. Αν και εξ ορισμού, ο πολιτισμός δεν περιορίζεται από σύνορα, είναι κάτι που προκύπτει ως έκφραση μιας κοινότητας, η οποία όμως είναι ανοιχτή στη γνώση, την κοινή εξερεύνηση και στον αμοιβαίο εμπλουτισμό. Ο τίτλος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί σαφώς μια μοναδική ευκαιρία για τις πόλεις και τους κατοίκους τους, καθώς μπορεί να έχει θετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αν αυτό το podcast σας κίνησε την περιέργεια, μπορείτε να αναζητήσετε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον πολιτισμό στην περιοχή όπου ζείτε ή σε κάποιο μέρος όπου σκοπεύετε να ταξιδέψετε. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.